0: što cenzura docela je. Nije vizo nije znamka na vosvičenju minjena, ale pospit to, što ješ ljudo zvuraznija kruče kontrolovač. A jeli so state, abo viste skupine ne ljubi, vozivinju večine toho zađivač, jos falšovač abo cele zakazač. Tajke nešto predošem diktatorijske knježostva systematisce činja. Přes ústavu Nímskeje zvjazkové republiky so svoboda rozprávnictva zaruča a škýta. Artiklu 5 říká, cenzura so nevotmila. Tež za čas NDR cenzuru oficiálně nedávaše. Svoje cenzura a zakaz, byšte samo tabu. Tak by věste podauk ze spočatných časov katolského posova zmušita kroče z vosobinským voporom jako sčuk. Stavi znal při Serbském instituče Edmund Pěch.
1: Žiadna čistu 9 a 5 žesač ve januáru byš jen vysty skandál ve Serbách. Tam je so čiščov katolský poso a na první straně byš jenošte nadpismo vůčiščena a dlka z téže sada tuto nastavk nemůžeme z nelubozných příčin dla Vozivič redakcia. Zamovite za to byše šéf-redaktor Michal Nauka a on je se potom odvoval od funkcie šéf-redaktorstva katolického posla. Takže byše to taky pokyl, že existuje cenzura a to by se nesmí být.
0: Što jsou serbsci vědomostníci dotal vo vonem fenoméně zvistčič můli? Vo cenzuri serbskich medijach do 1989 dotal väčšie pojednania nie existuje, praj Edmund Pech. Tole burze nakvatač. To by bylo čím vážnejšie, čím dále čas pokročuje. Nietko však sú svietkojo, kociž môža vo tedyšej praxi cenzury rozpravieč, ešte živí. Jedna z nich je Marka Cyžova-Lenie, rodžená Hantušec z Radvoria. Ona je po svojim studiu 1973 do redakcie Nové doby přišla a tam jako kulturná redaktorka 14 let, ač do 1987 živala. Dla krutych, časově vůzkých plánů za redaktorů leta do svojské témy zapodala neje Marka Cyžova praj. 1983 pak namět zapoda.
2: Já bych případně na kamenně ve dome serbských trastů a cuch tam poladač toho nemaja za serbskou národnou trastu. A tam skoro ničo nebě. A data předavaka praje, ja, die Spitzen das kaufen alles, die anderen für Deckchen auf. Na to jsem se ja dživo, a jsem si musel, ja zu vidět, svodky ponte švajče, te vícebero. A tu jsem ja šla moje brudnice, švajče, a jsem se prašala. A tak je nastala ta seria sotovelky serbských národnou drastu, pjatk na té kulturné strone, jen krutko portrét.
0: Kompletny plan spočatnie nie mieše, ale prynie potrejované žony jej dale pomachu.
2: Ja som započala v Radvoju, dokud som tam tých ľudí znala, som šla pon do Ždíry, či štešče sú kodžili v Serbskej drašče, a pon som sa hýbala na západ, v šitko katolským vôbku, tak sa som ja zizbierala, přes 80 žonu najprodujeme v tým katolským vôbku.
0: Při tak nepolitický a nevinovatý témě kaž tuty neby si myslič moa, zoke konflikty dojnže. A tola so runě dole sta.
2: Kunc apríla, černé čisto 4.8.10, mějach já pon ve votru ve hanu naucenu ve novine, pjatk zas kaž svučené, a na rejnším příchodnom rejnším posiedženiu buch ja vojava do šéf-redakcie a námestník šéf-redakcie je sa na mne rostornú, što mi nutzpane, tajku žonu ju portréovač, kotraž ja z domovinu ustupiva, haj musí žádama o tebe, so ty nám podaš lištinu, šitkých, kotraž máš tu odpolat v příchodě ište predstavit. A nimo toho, tej měšeč to dávaj a druhé drastové obuky. Moja odmova by se ta, so nemožach lištinu podač. Ja som sama nazbírala od jednich druhé temé nohakle. A tun džen je přijel, kaž Svetča pončil rano, cikrat kozl z Berlina, nadživo, a ja jeho slyšal, so poskočil, že hore. A da sam dure očinju, a sam pravak ne skozil, ja cu z vami nuzne rečeć. Sam k njemu šla, sam se uprašala, od kotro časa jednu a doba bole dogmatiska, hač noje z Deutschland. Katum, katum, no, noje z Deutschland, ti vo nestronja nachpisa, a ja ne smem ne domovinjanju jace predstajeć. Dovom je za nejomu, hač s tim sem se ja ubičila, so muži jedno zjavu pokočovat.
0: Što ješ pokaza na jednej stronje, so vista švejkovska překlepanost štrude pomhaše. Na tamnej stronje rozestajnje samo na sebi na hinejši fenomen pokazuje. So su serbske medije so hibali na runinje stronskih předpisov SED. A so bichu serbske institucije samo předkane s tajnymi informantami. Kaž je Timo Meškank svoji knize Sorben im Blick der Staatssicherheit pokazau, bis tej noje dobie namestnika i šefredaktora IM za Stasi, při čimž jeden vo druhým ničo ne vedeše. Přidatnje bie šefredaktor sam, Sikard Kozel, vod 1969 hač do 1978 informant jako tak menovane GMS, gesellschaftlicher Mitarbeiter für Sicherheit. Takle wunto Jensa sam wopisuje.
3: Zaw, statno bezfraznosz, kataż by debała być moj nadawki, dała ja nie jestem żywo. Ja jestem jako szefredaktor zwiski k statni bezfraznosz imio. To jest tyle jasne przy tym systemie, jaki się knieżył. Fakt jest, że jestem ja wotyrene zwiski k statni bezfraznosz imio, tylko ja jestem w upoistnym każdy tydzień mój terminowy plan do redakcji. A tam jest też napisane, była moje zetkanie z MFS.
0: Od leta 1980 pak jewi so Stasi aktach za niego tarnowanskie meno Hans Schreib. Dosta sobie z jego wiedy, tak miestem 780 letny Kozel.
3: To nie jest żaden widomny rozwód, bo te się przyszli, a su so rozmawiali. Wieso nie są ja rozprawy pisał, dokąd ja zasadne rozprawy nie pisam w swoich wiecach. Wieso są oni mnie też rucy mili. Z tym, że są oni mi, wiesz, że wiesz, że wiesz, że Hans Schreib prajli.
0: Zo niepisane zakonie dodżarzenia tak menowanie stronskie linie drudek przenatym rozsuda mediach wiedzichu, za to ma Marka Cyżowa dalszy przykład.
2: Ja sam dostała od Achima Prankaczka w liczbie 1979. Je nastał k rocznicy 40 lat, co je so przedstawiła w Radwoju na prymicy Alisa Andrycko od Michała Nauki a Bernata Krauca Boża Msza w Kierluszach. Tam je Achim Prankacz ułożył, so bische doch, da kriegt sich eine Manifestatia, die durch die Kunstne Kirlusch, je Bernhard Krautz wurde und eine Melodie aus Serbske Hymne Rihanna Wujica. Dorika, so ist so veliche Dziewica Zitsi, beradwoju Zirkwi, Melodia Narodne Hymne Spirova. Du nastag sim ja dobre Wire, der Poradku, eine Manifestatia, Satschas Faschisma, und tak dale, sem ja tun začišt přihotovala, manuskript vote dala a ten nastavk Achima Prankačka nie so vozivil. A ja ešte dženca nevem, na kým to zaležalo, čo odla jo tunen nastavk so ščazal a ja tiež nevem, če je tu manuskript vostal.
0: Hej, runje ladajo na telko serbskih viri vrčitarju. Spetah v noji dobe marxistisko-leninistiskemu ateizmi puč runač. Znajmniejsza nie smiedzie, że są nabożności tylko Ruma winować.
2: Ja się dopominam, że zmywa za jutro na czysło sobotne imprimaturną służbę w czyszczeni, a czytach tam załodny nastawk. Szefredaktora jutro Serbach. By tam rycz w serbskich nałożkach, jutro noch nałożkach. Ale nie by żadne słowo w krzyżeriach. To by się mi napadło, a sam zadzwoniła na autora do redakcji. Da sam dostała nesmija Srbija se jenoš, katus se misli, co jenoš oni nešto za Srbstvo činja. Ale žane hudospunenje, abo tak nije. Kaj še si kot Kozel prajo, nihtun ne je nam ju kazač, što a to tiš na njo celo osobinci može sopočavovat, še še novine vozive ne bova tun intervju.
0: Tuš, su cenzuru mieli, haj abo nje. tedyši šéfredaktor Sikard Kozel mini.
3: Nie, also w tym klasickim zmysle nie. Za mnie jest cenzora wieso nieco zaubne. Zapczynienie to aż nasze direktne do produkcji żurnalista. Ta wolna figura jest cenzor. To nie jest przytomny w redakcji, a wezmę się szar po swojej nawoczy, a potem on szmurny albo nic. Tak konkretnie jest cenzora, że się pak w serwach usta prawie, a też w nowej dowie. To są po moim zdaniu niewiadomostne twierdzenia samoblady.
0: Ale wiedzą mi jeszcze szefredaktor zamówitość za to, co do zjawności dzisze, kiedyśmy na przykład, że krzyżerią runie słyszeli.
3: Wiesz, fakt jest, że we widzie niektórych ten cenzor, to pak nie trafi, bo myślę szefredaktor. To jest w princip, to jest jeszcze, że szefredaktor postaje linię, a potem są wun zjarzy, są na linię.
0: Tedyša linija še omocnije strone SED bješim nikak znata, tak zoso serbsci redaktorojo sami vo jeje dođaženje postarachu. Jeli cichu zoso artikel vozjevi. To tiš Kozel přida.
3: Ta cenzora biše ve voje, pa kuža jednotliva redaktora, pa jedna bolje, pa tam na menje, kuži je veža, vatim pisač je vitane, vatim pisač ne je vitane. A tak byłby się on rozsądzić. A jeżeli ja nic to niewitane opisał, byłby on wyszyknie być, to tak napisać, że to nic to dzwonka stojace, nie tylko jakiś funkcjonar, albo dostojnik, nie pytnie, że jest to nic to opaczne w jego widzie.
0: Każ są Marka Cyżowa dopomina, że się taka profilaktyska kiedźbliwość hać do detailu.
2: Ja zmywa dobrych kolegów, a tych, którzy są mi Zda sem veča, zo dere menja hrača. Da sem vživa juno, da svoja božel.
4: Božel?
2: Božel. A da je moj kolega pre, ach vište, da svoja nekaj rec, tak ne vživi pisa računažel. Ja, da sem sama autocenzuru mila. Ja sem se sama ze svojske autocenzuru von. Sem ja pisala, kaj sem ja mislila, zo je to prave po liniji.
0: Cele podobnje. To z odstavkom telko let njedeši redaktor novije dobe, a postiši rozvosovnik Beno Bilkviči.
5: Haj, to je tak bolo jen za začal, što možem pisač, što je njedobja pisač, za tun šef tam prudko v tamnestvi, zase nije nešto nevušmorne. Tute nožice v vove, haj, tun je kožde z nas mir v enderskem času, kožde kato še zjavne rečal. Recenzura je po mojem začal vele jac bila, A nie jest sobie prynie raczej pokazała z niekakimi zakazami. To dre nie było.
0: Beno Bilkwi jeszcze, jak buchu jeho nastawki internie w obsahu jest poredzane.
5: To najgorszy przykład je było w nalieczu, zażnym nalieczu 980, gdyż je była w obydlarska zromadzizna w Klietnom. My za znano jeszcze dopomnimy, czy starszy, Klietnom dyrby się sobie odbakować. A Klietno by se odbakrovalo, když nebe přeročišo. A obydlajo su na barikády šli a su tedy docpili, že je předseda obvodné rady, to váš Vitek, přišel do Klietno na obydlarskou zhromadžiznu. A tuto host, tuto hostin z žulu by je plné. Kopate plné ľudia sú vonka před úrymi stáli, takže nie je nudská miestna bolo, a tun bojkne z Vitek, tun je si dostal. Od ľudí, kociš su na neho Zavěšení círa věcovné trůde, to dobře nešom pravič. Ale oni jsou na něho rýli, běkali, se s argumentami trůde, tyž bez argumentů, každé to jednak je bylo. To jsem za mě, to je prýně zahradovné, kterou jsem já tedy v tuto formě doživil, kociž jsou přečivo štáty. Haj v opravdu, tyž řečili. A vyzal přečo odbakrovaný. A já jsem potom noci doma a napísal tu nastavok za novou dobu, kaj jsem já jen doživil, tuto zahradovaně. A potom jsem to předpozíš dobil, a to se namestník je šéfredaktora dost podaný, lubivo z Cervanic, a potom je on ve principu to znovu napísal, ten nástavok, znovu napísal ve červeném písmě, also písak s červeným písmem. Za to nástavok se heimbuju, dokud on stejí dženca ještě v archíve, může to kože čítač na prvnej straně a podpísané z Beno Bilk. Ten Beno Bilk je tam, já nevím, kolko slovo písal tuto nástavka, šo druhý je písal namestník a pod smu je jen Ja, Rianne Pšinoš, kotrež o tem sviči, zo so ľudžo poprom za energivu i politiku NDR stali, oni su to doviđeli, a šar bi je renje. o tutej jara prezentnym zagradowaniu tam wyklitnom Jean Kusk, co nie ja co je wywo. To je cenzura była. Na tutym przykładzie, albo na wiele takich podanych przykładach, takie cenzura fungowała. Nic od wonka, ale od nucka.

pomebo lubipracja a lubistotre. Samo ludzo, kocziś so hewak żenie nemotla, wużiwaja w swojej nuze sadu, tu poma jeno šišče so motlič. Runie tak wele luči pak su vo modlenje ničo nepšinjese přesvičeni. Za nich leži zamovitosť dospolnje pola jednotlivca. Kujšte dirbi svoje živenje sam do rukov zač. Pomoc v modlitve pytač, staso jim jako prustne přeče, abo nesmyslove sepje zamylenje. Modlitva hiba som jes šitko vočakovač, a ničo nevočakovač. Štujš so nedomnoho vusvišenja nadžija, temu rose strach Boha kajš automat vobladovač. Štujš ponu temu syva ničo nevočakuje, zateho jevitej so svit a človek, jako hove pšipat, a to bjesmysla a zamieram. Jezus vuči svojich vučomnikov modlenjem. Tak bych mowo nadpismo nad wurskom Jezusovoho prydowania na hoje, na dženstnišej nejdželi rogate rikač. Tute nadpismo vopsahuje prynje dovidženje. So modlič je ništo, štož jako čvojekojo na vistevašne intuitívne mužeme, ale tola vostanje s dobom ništo, štož chce navuknjene byč. Vopytajme Jezusovu šulu modlenja. Sprynja, modlenje so bezpozrytnje mjez Bohom a mnu stava. To je vuboki intimny proces. V modlitwie nejnže voto so vosepje z ranymi słowami před druhými začisč činiš. Tež před Bohom ryčna eleganca abo myslove bohatstvo jedneje modlitve nelíči. V čišine smim k Bohu pšinč a jemu svoju vutrobu tak votevrič, kajž to správne začúvam. Z druha. Hinak hač napríklad v buddhizme, džejž miri so meditácia husto na pustčenie a nazonjenie prustnote, že ve křesťanskej modlitve vo vopravčitú komunikáciu. Komunikácia pak se vosebinského rozmôjneho partnera vúžada. Tu pokazuje sa čeža. Šitne džen sme na rozmovach s partnerom, kotro žvíčime a svišime svúčení. Při modlitvie pak poprahuje tuta bezpozrytňa akustická vodmova. Tyž so k Bohu modlíme, vopuščíme vúzky horizont materiálneho sveta. Zastupíme takrec do Božeho večného byča, kotrež neje na ranice fyzikálskych zákonov viazané. Naričíme Boha jako vúdca. Při tým nejenže ani vo splá, ani vo starobu, ale vo počá. Bo je jedna vosoba, kýž svyší a na nás reaguje. Tehotla je rič modlitve, kotruž je Jezus svojich vúčomnikov vúčiu, tak vosebinská. Bo má s tým tež kajkosče, kajkuž vod vosobu znájeme. Vúc nie je při tým žane splašné pomienovanie, ale vopisanie jeho kajkosče. Vún chce nás vopkovač a s dobom vúčič dobre púč přes živenie kročič. Vún je tun, kež chce nám darič nutskounú jasnosť, rúne tam, čež bychme hevák do neporiada přišli, abo sebi samomu škodželi. Scéčam. Modlitva zmužná intimnosť, kotraž je hevák litma mužná. Samo napřečo ľubovanému človeke husto to najnutskounýše našej vútrobe dospolne nevuprájame. Štuž so modlí, vukáža z teho, so bo jeho, tajky, kajkyš je, dávno znáje. Před Bohom nemůžu lúdač, a to tež netrebám. Netrebám ničo predstajíč a žanú rolu ráč.
alles mim Zille ja sam bütsch. Nee, to nicht der Wulkotne ho, so mame jako kschestchen jo niko ho, pschet kotrimsch smi scho ludanje pschestatsch. Pschet kotrimsch muže mit Zille teitze bütsch, keitschisch smi. Modlit wir, pschet bohom sum Zille keisch hewa klitmanidje. Tisch so modlu sum tschwowek, we wubokostschi, kotrisch mi hewa kusto skorwane wostanjem. A tehotla chceme spivajo, žavostčivje, vuznavajo, kvalopnje, prošo a čakujo so modlič. Pretož stava so Bohu k česči a nam k žonovanju. Amen. Spivajme nitko číslo 144 v evangelskih spivarskih.

0: Słyszeli sme nábožne vúsovanie ze serbským superintendentom Christophom Romelom. A nietko je zaso čas národninárju týdženia.
1: Přejeme z Božo.
0: A to započneme dženca v Budišinie. Hinz Cuška je v mieste Pondželu svoje 90-čine svedčil. Župa Jan Arnošt Smoler gratuluje svirnemu domovinjane a dovolietnemu serbskemu vúčare na najvútrobnišo a přeje mu dále krutú strovotu, veselo v jeho krásnej zárodže a ďakuje so za svieru a zajm pri serbských zariadovaniach najšelakorišeho razu. A budiska župa gratuluje tež jednemu z najaktívnejších členov, Bernardé Cizzi, kýž je Pondželu 75-čine svedčil. Župa so vútrobne poďakuje za svirné a pilné dživo v mnohých gremiach na dobro serbstva. Nech ostane strove tak aktívne a čilne kaž tež duchu nehybičivé. V útoru je v Sulšecach pola Kulova Achim Brezan svoje 90-čine svedčil. Mnoho božeho žonovania, krutú strovotu a dieremieče v kruhu svojbných a přečelov přije tovarstvo bratrostvo kulovskeje vosade. Jubilár bie jeden z prvných členov znova založeného tovarstva lieče 1994 a je tute stajne zaso spichoval předsedstvo PISA. Zapvač potom knies za dovolietnú svieru.

Vesny klub v smečke cach gratuluje svoji nidejšej předsedce Marlies Královej k 70-činam, kotrež je čera svedčiva. Přeja vele zboža krutu strovotu a bože žonovanie a ďakuja so za dovolietnú službu a přeja jej navú minku vele časa a rianych vokomikov ze svojbu vo sebe s nučkami. A na koncu išče do Voklec, tam je štvrtk Monika Šočina svoje 85. národnine svedčiva. Svojbný přejazd cevuje v útrobe šoto najnajlepšie, vo sebe pak spokojnosť a bohaté bože žonovanie. A písaja, ďakujeme so, zo so stajne vo každého z nás starostčíš a nedom přikvataš, kdež je pomoc trebná. Ostajn strova a pona elána, ale popši si tež sama jace odpočinka. Gratuluja manželský Felix, syn Ralf ze Sabinu, Joka Diana ze Silviom, Nučky Kristín z Michałom, Sandro, Janín z Florianom, Daniel Antonio, Marlene a pranučky Lukas, Elias, Milan a Adrian.

Je nedom napojený a to bie naše onio serbske vusevanie za druhú misku nedelu. Jo ponže nedom dale s delno serbským programom redakcie ABB z Kočebuza veľa vesela s tým. Serbský rozvoz zbudí šina so potom kaž svučené júce ráno piečich zaso přizeví. Ja som Milan Gojlich a přeju vám ište krásnu nedelu. Božeme!

0: Habibi. Serbski program. Serbski program.
1: Vítam vás na druhý žil serského nižeckého programa. Hojo Diana Šecová při mikrofóne a ninčo dále v Dolnoserskej Rece z regionálneho studia RBB v Chošebozu. Lube přísluchárky a přísluchárie, hojo váš serský program a ja se vjaselím až cošo nižeckú obědovú přestavku s námi přeporaš. To sú džinsa naše téme. Dybkonie ku dňu mámu svišeme žínskece do marikovania ze striažova.
2: A to rednejšie dajú bolo, ako te milchrampe svišie byli. Te žede sú šli, te sú dve stundze sú te mogli brúhovali, než li sú prišli sled. Ale pene sa šukno vyžil, co sú stavu vesi.
1: My spomíname na ceptaria Kita Gryza ze Žilova, kenčo na progu 19. stoleša přes písanie kjarlížu viele cynie za zdžaržanie serskej rece. Teke dva žincajšné faraja z tej téma ve programie, kajo žinca vedpodňa ve Borkovach vesebná svižinská namša. Ordinirované vordujoty Gottfried Wappler ve Gokojskej vesaže a Alexander Reinfeld ve Pizajnskej vesaže. A to hyšči, znaš, z čo ve gumne juž kukavu svišali letosa? Žinca svišeme na kúšte pat našej kukojskej kukavie z gornej Vužice zase. To a hyšči veci dajo žinca, rednie až z čo pedla.
3: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojo váš, Žižece pastro.
0: Vcavského programa.
1: Lube Žižík, žinca jo žijen mámu. A k tomu svišeme žinca čojenje ze serskeje Vítaj Žižonje.
4: To jo derje, až južo šikne při radio se Žižo. To mogu vám net povedaš, co Žiží tam žins ve Vítaj kupce graju? Tož postruvim šikne Lube Žočka a Golciki, Sonju, Lísku, Jonasa a Hanesa a kak huvaci se mjenujošo. Słuchaj, że Žiží tam we Vítaj kupce kširuno zachopíš familiju graš. Z čo vy to také južo grali? Jadne Žiží jo mama, druge Žiží jo nan, a Ramona, Gisela a Klaus sú Žiží. Nan groni, ja dem chvataš, musim naživo ješ. Von se sednio do cerveného małego auta a ježo přec. Mama groni, ja musim v obied variš, a chvata do małeje kuchnie, ken Žižíve kupce majú. Ramona groni, mama, ja cu molováš. A južo vona nablíže s riednymi barvami zachopí molováš. Klaus, co na bom vázeš, jabuka tergaš. Von grajo, blido jo bom, a južo jo na bomje. Gisela, co ze zvierietami graš. Teti, naupa a veliki elefant su ninto jeje zvierjens. Gisela ako predna zachopi pvakaš. Mama, pojš mi pomagaš, ta naupa njotso do klitki. Pšetci zasi vubega. Mama vostaj v objed stojece, kenč runo vari a pomaga Giseli tu vubeganu naupu vapiš. Potom hišči pomaga velikego elefanta zasi domoj goniš. Tož južo vuva Klaus, mama, ja som z boma padnu, som sebe zec roztrgal, pojš pomagat. Mama malsne zec zeše jo, potom pak co vona v obied přigotovaš. To pak nežo. Ramona jo s barvami ceve blido namolovava. To deš pak zasi malsne vuce sčiš, groni mama. To nežo, groni Ramona, mama pomagaj. A južo vuva zasi Klaus. Mam cevi korbik polne z jabukami, trebam nove korbik. Na drugim boce Gisela zasi kšika. Mama, ten papagaj jo teke vubignu, pojš zasi pomagat. Mama se sednjo na mowy stolsk. A groni. Žiží takto nežo. Ja nja mogu šuži gnaš a pomagaš. Nja mogu cevi žen jano živaš. Gisela, Klaus a Ramona přijdu mamě, ju lubě tvoce a gronie. To jo pšauje, tak to nejžo. my ga máme ši lúbo. Co my net zachopi ši pomagaš? Mama pšaša težiši. Cože vy to napšaudu ciniš? To by si ja veľkým vjaseliva. Šikne žiši vúvaju. Jo, mama, co my ši rad pomagaš? Grojn, co šikno dejš ciniš a pokaž nám, kak to žo. Mama se vjaseli a južo šikne ze živom zachopje. Kaž šikne pomagaju, šo to živo malcni. A kaž pšitom hišči spivaju, kotoju to šiknem vele vjasela. Zvuchaj šono, kak voni spivaju. Ja se mogu predstajiš, až se vam to spodoba. Snaž, co šo vy teke net, mam je pšižile, sobu pomagaš. Tak spivaj šo a živaj šo z nami. To se mama vjesče vjaseli.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Nove landrot přisegane. Streik ukni kova hožebusu, a v Lubnjoje dajo nove koncept za stare kjarchop. K tomu vec se a dalšne novosti svyše schon ninto v našich aktualnych povijestčach. Žinca jo vodoval přisegane Martin Häusler v CDU ako nove krajne rastč okresa z Previa Nisa. To jo se stalo v Rožovi Zagrože v Barsču. Ako landrot mežo teke sobu postajíš, kak se uvija to serske dali v okresu. V volbnem vojovanju jo Häusler hyšči jasne gronil, gledajúce na úzky finanzne etá okresa, až se pla Serbo neskroce jo.
2: Ich werde mich weiterhin für die Förderung der Kultur einsetzen, auch wenn es im freiwilligen Bereich der Maßnahmen liegt, werde ich an der sorbischen Sprache keinen Rotstift ansetzen und nicht sparen.
1: Martin Häusler, sledujo na Haralda Alte Krügerja, kenč se po 16. letach rozžognujo na umenk. V Hožebusu su ukniki a starejše pětk zase štrajkovali přešivo vojarske slušnosti. Na starých víkách jsou se zmakali ve šulském casu a šegnuli přes město. Vědomně jsou sebě ubrali v 8. maj, žen konca druhé světové vojny a stajili jich protest pod motto Žedně věci vojna, žedně věci fašism, žedně věci vojarská slušnost. Se štrajkom jsou se stajili modostné teke přešivo napadám na alternativní městna a luže ve městče. Šulský viednik Dolnosarského gymnáziuma Matias Gutke jo pokazal ve předpolu na to, až neobstoj v Nímskej žedna vojarská slušnosť. Ukniki, ako sú skomužili pět k úcpu, musí snažným to s konsekvencami líciš. Lieta dvojko jo byl starý kjarchop ve Lubňoje zamknione. Pět k sú jen zase svetosne vytvorili ako park. Venjom nadežoš umiovské skulptúre a nekotáre obchované rúe, napríklad vet lubňojského kronista Paula Fálešer. Vet lieta 2018 jo byl park zaurete viestotidla. Dokuláš jo obstojo čach až gavu ze starých pomov vytvamju. Uvijali su na to koncept novego parka. Viednica šule za dolnosarsku rec a kulturu Lubňovarka Uta Henčelova oblutujo, až nesu v sletných lietžasetkách obchovali vece rovo. Lubňojský starý kjarchop jo známje serskeje historie. Na njom su vodovali zakopované teke serske bergaje. Jich mienja na zbytných rovových kamienjach to hyšči pokazujo. Kupka Serbo a dalšnych zajmco jo sletny stvrtk ogledała do polskiego miesta Čocha na podzajču z Gorielca. Tamny grot ze z 13. stoleša ulicu jo vetmieniatu historiju a jo pla turistu oplubowane za svoje potajemne chody a schowane rumy a žuria. Vesem a čižasča luži z Dolnije Vúžice jo se obšiliło na tom ulieše šule za dolnosarsku rec a kulturu, aby lepe zeznali region na drugim boku Nisy. Recna šula pobitujo pšavidvonje zgromadne polsko-serske projekte. V tom lieše letni se k peš a čižastemu razoju susetne dogrono nimsko-polskego pšiašelstva. Skoro mogu cerkvine kšivo ve Vjabnje zanirovaš. Tuchelu caka Vjabanska vysada hyšči na notne dovolenia za rúcnikarske upisania. Za nové kšivo sú nabrali v sletnom lieše uši 2000 euro, tak informirujo Vjabanska fararka Ina Veterik. Za to se vna plašuknych pomocniku a darišelu užikujo. Vece akciu sú oni prevjadli vese za obchovanie svojeje cerkvie. Hyšči mogu vesanarie a druge lúže pienieze dariš. Akle gašio kšivo zanirovane cerkvia zase svoje žuria vecenio. Vece ako lieto jo vna miastem vistotitla zamknjona.
0: RBB. Serbský program. S nami dospedovnega dňa.

0: smutre, šitke tu so boli.
1: Fabian, ale nin to jo dosť z tých katolských stronov dokuláš sme gano také ako kúbka pesterici byli ve evangelských stronach, ve Poršicach, tam sú nás přepšosili do farskie brožnie.
2: Ja som také byl narský a som sa čochu obgenioval, ja som slyšal, tam je bylo kradu plne ve farskej brožni.
1: Tak je bylo. A také tvoj bratšie tam šipedla byl, váš Lucian.
2: No jo, penka vieš, ved kogo mám te informácie.
3: Tu je v Poršicach, ja to nejsem v obžaru, že sme prišli. A ja som sa jara veselil, že je tako ľudí tam prikvatalo. Šice, miachu, jara dobrú náladu.

0: Njente su sebe te ulicova kipla, kjac Maria obštelovali mlince a kafe. Tak je to juž tradicija platech pojsenogov. Ale te mlince musí byš nešpiri zepšigetovane a pjacone. A to, šo casa dosť, se domarkovaš na žišece lieta najsi. To su byli žišece lieta mjaze boskými dvarami a na peliach zabrožnú a grožimi. A na Marinej gore mjaze stražovom a brjazenom. Chude, a veto riedne a jasove.
1: No, my sme šenkali, my sme mieli nekaj staré peniaze, pen sme vyšili do tú ščenu a ten drugi je tyke prieri a pen sme s palcami. Dec vežeme to tyke, jo. A gaž sme to dostali, jo. Pen sme krenuli peniažk.
2: Žene sú se stajili, jadný bol ten vilk a jadný pen veľov. Gusecky na kermušu. A žio kermuša. A kak pen už vo pen je bu. Ale tam jo vilk, že jo vilk, bebe gere zakrem. A pen liba, a pen suš gnali, a pen jo ten vilk sebe janu gripsnu. To so bile take graše, my sme vetkelasa, sme te špihe so bili ven, pen sme bilali, a pen sme krajzlovali, ten krajzl tik ne bile krštuval, nic my sme bili. Šukno take graše, ak jo ne bo droge. Sroka skoka, pejane noze, pe drugi droze do hože.
3: A pen sme te klape ošovali. To so bili taja velike opjena, take, ja nijem, ne to več niže, ni viže, ma to roščo. To so bili taja velike opjena, a net ga šte mateški su kvitli, a roka šine. Ka pen sme te opjenka, pen sme na te zelene opjena to sinjali, a pen takim strusk svetok naparali. To so pen gori lape ušivali.
2: Vilbenske kjecmere, a to smalek, smala tam, togo ženska jo zger, a te je stara mama, ta jo ti kušovala. A ten žet jo gronil, ten jo bo radušu. A ten jo prišel doma, jo gronil, stara, ty šuvaš, ušuvaš rože, a fergis maj nich, ješ raz, ty raz do raduša, tam ušuvaju badaki, a ščerka u na to.
3: Štěrkal. To pan tak žlutek víš, jo. A naš pan jo z zdravé, a pan to tak lapo, co to sevo. A tam se ho neštěrkal.
2: To nisem já viděla, jak je to ukliede.
3: A to je na polách, až to je na polách rosu, a to dalo ceny, že se ono los.
2: Půl jsem chtěl mít pupu. A pen jsem krnula tak celoid bubia. A ten je mal taký červený lížik. A pen sme mali v tej kuchni, že sme byli, kamene sú byli stajone a tam sú topili pen nad sobou. A pen zimie, jo bo sú zima, glatogo až ten jan rum, jo bo veliký, a pen je ordoval také železné kamenky, ale také, ja ešte žice jen vidím, taký, ten nie bol rogatý, ten nie bol taký uval. A něco měl mě tak bubí a tak, a jsem dost zim grala, a můj brat, ten mě dřážnil, a já jsem se obrošila, a ten bubí přišel k těm železným kamenkám, a jo byl fort.
0: A šobrnak su grali a naprnosti getovali, a jeden jotok drugiego zanarumil. Na svíženiach a svajžbach a se vietek prídnego apríla.
1: Te sú te žiži pezvali a ten Janio goni mej u nás ne, žíraz tam. A ja som teke šva ten mela knik jo bu a mne sú gonili žir tam a oltu delgo, co to je bu, ja neviem. A ten jo glaj, menš, u nás ne, ta ja starša mama jo me goni va žučo ži domo i to ne dajo.
3: Ja sam raz su nas pesvali tak teke, a to je bu vaš nane, Oskar, a pen Oto, a te ste je nuša parice, tak med publikjo tvarili. A no jo, my živča imelo je Marjana, a Dora, my smo tam skokali, a grali, a to je Oskar meni, ne zdaj taj vezek, a ne težo taj až do Kubic. A tam no, ten veliki klaps. A my smo šenuli s tem vezekom, s tem klapsom, a smo prišli do Kubic, Kubic na njo nam gronil. Ten klaps ven več njema, ten je umičkojic. Vec šenuli do umičkojic. Markus nam groni. Ach, ta so vas blus pasvali, ta se vam usmijaš net bud. Najsme ten vazek stajimo i kšajšu, a smo ubjenuli.

0: Ulicuje se až na Marijnej gore ve Strjažowie, jo prytkowiec ako 100 letami bydlił jaden samota. Žiłny luž goni se až pičku Zvitetek ze svojiju kozu jo tam bydlił w jadnej buže z drewa a gliny. Jurko su jemu gonili. Jurko z Marijnej gore. Co godla jo taki był se šake legende ulicują. Jadna goni, aż jo jak niewiesta, kotko do svajžby sejžecego wystajiwa, a wytuko casa nejkšio nic wiec wyt tych ludzi wiežeš. Wieste jo, aż jo Jurko šikowny šlodar był, a za tych ludzi jo šył, tyki za tych bogatych. A aż wiele pieniędzy jo miał, a te jo na kasu do miesta nosu, przecej ze swojej ukazu.
1: A penio szedł na kasu, a penio sobie dał te pieniądze pokazać. A jeszcze słyszy tam, jak to widzisz. A pen, jak on już nie to dery, nie to mężuje, zas zamknąć.
0: Ako naše ulicovárky ve Strjažowie za blidom sú žiši byli a modé žolča, nejsú do miesta pieše chojžili, ale s kolásom jezdili. Do miesta jež jo bylo veľké doživienie.
1: My sme jeli do miesta s kolásom. Na Berliner plac jo bol ten, ak te kolása jo obzvarnoval, a tam se del daj za kolásu zilber. A když my jsme byli dva, to jste byli už dva zilbera. Pane naša mama Gonia, my máme tam několik znatek a my budeme stajit do kelasa tam za dva zilbera, když už jen šup vůješnicu. Pane jsme šli Lini Garejo a tam jsme ulejali tu šup vůješnicu. A když jsme měli gluku a ta je oba rozpokrněna, pane jsme knuli za dva zilbera. A gaš jo bova cevo, a pen sme dali ešte ten zeksar daš dacu. A pen sme me sebe tu ješnicu rozdielive. A sme byli tyky jasú nepřeto. Jo, a tam jo bova pen ruína. A tam sú pen te kalasa sme mogli stajiť. Pen sú byli obzvanovaní, až nic roba ľukšanione. A náš na ňo jeho. Z jego kalasem do miasta, a se z tym ulicują, a to kalaso staje o kuścinie. Se obrosiłem, bo to kalaso fort. Pen nie wiedział, jak do mnie przyjść w miasta. Kto mieć pen mejo kalaso, ja sam miałem mejo, nie będę dać. Ja sam ba, ze szuli, ja sam miał telikę nażarione, aż że miał 70 mark, a 72 to kalaso kosztowało. A penio bronio pem, že vente ty dvě marce a přistřiniš a pem, jak já se kalasou luješ. A to jsem měla při těch Rusů obzvarnovala, rozšrubovala a nagrože svojovala. A to jsem měla ještě před pár let.
0: Pery jsou podle rotu stojali vauky na těch supejacorách, te gospodary se žili a bachtali a se susedom se ulicovali. Mogi raz tak přes drogu s tým susedom.
1: Ven u nás na garách je bo tak, až nejstarý nám a ten sused, ten jste pen se žili a pen je bo prekinet ta šenka. No pen gusto ga ni se stalo, ale pen dohtiker jo chopil až to dělá byš taká mouka pubertlíka do chybu opi. Taká rogatá flaška. A pen se si by olovali, a kaž tu jste měli, a pen jste měli s palcom, tak měli je kuždy mežu píš. A pen jo napreky ten druhý, Krystan, ten viděl, až ty tam sejžíte a pak do jste Jan zvinuje. Ten tam přišel tyk, ten se grunuje až. Nie to šo, pendeš píš druhý raz jesný a pendeš tyk něco tom dercu dať.
0: Togo palinca jo mogi věc pil, ak jo zňas. A žedne sú svoji palinci doma sami palili, vysebne po vojne. Jaz jo šlic ve starých casnikách, ga se tam skianže, až se na tých sach veľe pijo, juž za caskéžora a krála. Na tým nej se nic zmenilo. Zmenili sú se te jeze. Miastem su te strjažojske mlince nabliže. Spolnuju gubu se dere ne pojeda, ali to je otikjano take grono.
1: Ta jo přezgroniva do šklicki. Aha, a pene ta kujki zrezava cebulu noč, pepel, sol, a penpičku velja, a vesuhu, a pene ta to jedva. Ja sam mogela zrozumjeti, co ty getuješ, ne? Ja getuju do šklicki.
2: Ty gronivaš. No co ž objeduješ? Ja gonim, no jo, maš, čo tam maš nieco dobrego? Tam meni zabite kolki. No pentik nisam viževa, co to su, a kak tudi biš vižena, to su bi dobre.
1: Meja švija mama tajo, se mislja, ve nabžu iš na polo, a ve nabžu variš přespovane kao. A ta jen zvario, a stajio do rore, a kulje přikvažo, a sebe groni daš se nje došenio, nic. A jo přišel ten švija sen do me, a ten přišel do me, no ven do žogledaš, co jo pobjedu dao. A ten pogledajo nuč, ach, to jo šuknu uvario, ne. Ten uvario, bešare, vede, a glurne. Vedu noć. Ten napeni želje přižo peri pekare, pem přižo flešare, a ved punja přižo ješi jaden, ten přižo ze strobic. A co te šukno maju, also naša renta, tu stejne to mame, mi ženu starošća še neđe možda vaš nos. A te su tik take dorube na přidu pen od čohu kejnc, to je kupovanja. A pen se tik rada pen hlku se s nami ulicuju, a pen se tik šake vižiš. A no jo, to su už gronili, až to je tak iši ako LPG bila, až jadn za tem drugim gleda. Gaš LPG bila, pide se jo dao, pen sme šutne gledali, vilje ti maš vec, si ti vec je ovo. Jana je pen ne, a gapte mi je groniva, pen bi ti tek šafuova tvej zol. A net si filujo, net se krnu amini. A to, net ne da jadne, ve tog druge žvižiš, co ten je zašužen.

0: mes me přišli raz na uky a přišeme na ten mes tam a jak oni my na naše uce pliju same kacky. A přišeme blížej do my ta celá uka gajo. Te kopice su sejžili tako kacky. Pen jsme tycky spezy, pen jsme zvinuli, pen opili ta veda ubežala, a pen byl tam piče brok, pen do na brok unosone. A pen nie byl žen rum, a mogli šušiš, to ga bo šuši veda. Pen do mokše lodované, a až do ruby najížone, a tam přišuli. Kuždy, jak se úplně šušiš, pen o kuždy měl flack, jak jo měl porkopicku šušiš, a pen dobrožně, a pen zazdali.
1: Jsme gonili nosanky.
2: Nosanky
1: u nás.
0: To jsme milější brožní těch strojece.
3: Všechny, jako se jíže na tom dňu záblidom ve Strážojské kiancmě, věže, co vojna jo. Ako su žiši byli, su doma doliabovali, kak su bomby padali a granáty. A tie susedky nám nejviac domov prišiel, dokúľa žláže ve daleky rusojské. A tie rusojské vojáky po vojne sú pri nás slušali do všedného dňa. Nebžo dvojkoval novaš a tekte zmákania s nimi budú zábite.
0: A te sú šli do tých gerku, te sú byli tak godné. A pen som ja groniva i ja buď iš do konzuma oluvaš klip a kvaš kiešnice z pivnice a pen, že mi gumne skipky na perašim. Te su šli a ten ušky, ten stojal vence a mej mušek prašal, et sme, že im píše kupiš. Ne, da je nic krnuš. Te bud ordovaš olovane a pen bud krnuš. Pen su oko strih, ak li přišli a te su byli pen už najížen. Ak su jeli fort, ga pen su šukne vinkali nama. A ten jo taky živne gledal, co myslivaš.
4: Co
0: ten je, a ten jadn, jo me, pen sme se ulicovali a ja som pen prašal, ja žio ven doma. A pen jo goni ven jo zibirisky doma. A ja gronim, a žio tam? No, glacok, ja co to vížiš? Ja som mňa, no my sme mili starky testemi vej rusojskek vejaka.
4: Ve vejne?
0: Jo.
4: Prednej vejne.
0: A ten jo bol von Čeliabinsk. A mini, ja tam doma. Ja tam doma. A ja som, ten jo gronil, a glacok mej nec rozmiel mej. A pen som ja gronil, no my sme u serbske. A ten mini, ten jo rachnul Zerben, nic. Zerbien, a ja gronim, nie, my sme pelske, čechske, a pen jo tak gledal, a pen mini, ach, to, ven ešte.
3: Anna Bramková zrubená pochada z gor. A na gerach jo byla tebe cevý region je daleko a široko znata Gomolic babka. Na ňu mogu se veľa ľudí dopomniš, nejga veľim z nich pomagala na svět příš. Mimo Gomolic gorianskej babky nebe veľa z nich zeušim dalo.
0: A pen je nám ulicovala, přiní je jo raz noci, no to ga je po tý gusti, až při dva noci olúvana. A jo přišel jadn klapat, až venadej příš, až baba bže umriš, až vena ni bže příš. A ta jo stupila ven, ga jo viděla, až to byl cigan. Cigan. A te su mili ten ves stojece gašin, ga tam ve tých gelkách. A jo gronila vena dohem, a tak třach nic tým židom iš, a tam do gelku. Jo se myslila, no, gaš jo tak noše ga pen pejžo. A jo gronila, to se nebe narožilo to malé, to by. A pen jo, ten jo i ruce tocil, a jo i dal golčtik. A to je celá živina, jo, ve na sebe ten golčtik ga žaržalo. A jo, gňa, ten šachak ve na jo, ten sa smila, a je peňa sebe gronila, to doch jo bolo gud, až šla.

0: před jeden a 80 letami jo se 8. maja skoncova druga světová vojna. Kto ved vás jo v tom starstvě, až možo se hýšti na ten cas krotko do konca vojny domyslíš? My jsme povedali s Bernardom Natkem z Nového Sy. Ten cas joven byl 6 let starý.
1: To také jo gůně pasli, no jo, pen to jsou flídory letali, kšili přes město a ušuda, a pen jsou to vyžíraš, jsou keně, a pen jsou kšili bombardírovaš. No jo, a jsou pen přišli, pen také jsou v tom casu ušegnuli, jsou šli fort, a pen jsou jo, no jo, bombardírovali splitterami. A také bombardtrichter, o v tom dvary, jsou byli jo najse jan bombardtrichter, o ten v tom chrom, a kaj jo bydlím, ten gíbel jo bu ve dritte, a pen sled Brožně byl Jan Bomtrichter a kus dalej na té ulice také byl Jan. No jo, pen kus tencens také ten ženský byl, či Brožně vedpalili. No jo, Jana ženská také krenová splita do brosta a pen jo také musel umřiš.
0: Tak se domyslil Bernard Natke na té sledné dny druhé světové vojny. V našom reže muzika týženja jsme ten týžen grali kůžte žijen ku té gospě jaden spiju. Náš sledný spíl přižel ved českého folkspívarja Bohdan Mikulášek. V jeho svávnom spíl je ticho, šicho. Staja ven pšašanje, vo kotarem přemyslováš se upvašího hyšči žinca. Dlacogo zachopiju lůže, akle potom přemyslováš vo živinju, kaž veno jim před vrcima umira.
2: Ticho, ale...

Vždyť ticho je jen čára půlící. Pak přijde výkřik, přišel už výkřik a plamen plál. Oheň, světlo, dým a krátký život s ním hořeli dlouho.

zůstali žít, ale každý snad už aspoň trochu ví proč. Proč každý, kdo ležel, vstal. Ale já se ptám také proč.

Proč lidé začnou myslet na život, až když jim před očima umírá.

0: tużycynia.
1: Narodninaki tużynia. Mogu nieto uše postajíš. Hop, šidu lube słowa za vás. Ako prietne kivam do Smira Depsk. Tam bydli Ramona Tonova. Vena jota dobra duša v Dolnosarskim gymnázium je, ka jotam šulska sekretárka. Ramona jo miła w autoru 5. maja swój bostak, a jo ninto 62 lat stara. Vena teke rada spiwa, a to cyni w jej korje Wužica. A wet kora pšidu žinca hršči raz te nejlubše glukuže cenja. Redne ustupy ze serskim spivom a luštne zgromadne cas na probach a na javišču te spivaki a spivarje žice. K vesem a vesem žase temu narodnemu dňu smijom ninto gratulirovaš. A to vam, Luba Helga Lyskova z Brezovky. Přijašelki a přijašele vesneje domovinskeje kupki sú se na vás myslili a sú vám teke srjodu južo gluku a stroje žicili za přiduce živinske lieto. A v Chožebozu Rogincu sú cora praskali te propiki vet sekta. Krista Dunková jo miła veliki jubilej svoj živiš žasete narodne žijen. Gaž se vy, lube přísluchárky a přísluchárie, myslíšo, až ju neznajošo, pen groním vám, až tomu tak nejo. Znajošo ju ako Kristu Brantovu, kotaráž jo leta dvojko za Bramborske serske rádio živova. Moderirovala, ako reportérka duce byla a zajímne přínosky a ústčevania zestajila. Dlatego słuchaju do kreza gratulantu žinca teke šökne negajšne kolegi a kolegoki, dalej luba familia z Hažova a cvonki Chožebuskeje domovinskeje kupki. Luba Krista Dunková, vestajnčo dalej strowa, to vam šökne gratulante z cewie učovy žice. Kor Wužica uspiva nento narodninsku štucku.